0: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud pozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
1: Domače na rádiu.
2: Volím dobrú glasbu.
3: Najviše slušam rádio Osijek na poslu.
4: Volím tam buráškú glasbu.
5: Najviše volím domaču glasbu.
6: Najbolje.
1: Ovo je rádio